0: To je niektorý krvný kraj.
1: Kde si ty pripustí tému žitko? A vieš, kakú znamenitá melodia je to? Ja som krmalo slzné oči. To sa še vliča asi, ko sa bila reklama še dolga. To je na meč televizijská reklama.